Včera dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické.

se tady předmětem prezidenta republiky, předsedy národního shromáždění, předsedy vlády, i prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a tyto orgány. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům podpor.